0: Prostitie. E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitie.
2: Poletie mám rád, keď se vozím s bicyklom.
1: Radio 1. Več poletia.

0: Jaký je?
1: Najlepší letný čas.
2: Gremo na more, kopa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.
5: Oh,